0: teplo je v auguste nič nezvyčajné, ale toto teplo, to je také teplo, aké tu dlho nebolo. K teplu si dáme dnes skvelú Janu Kirchner a jej Nepokoj.
1: 100% FM. Slovenská hudba s Demeterom.

0: že ja piču som chcel. Zývam sa, lebo nie som doma, musím raz. Nemám čas na pičoviny, kam nechodí sa tak.
1: Ja tady mám takový lirický cejdáček. Je to ešte nedodelaný, jenom taková myšlenka, jo.

0: A máte to píči.
1: Byl problém, jeho divoké oči tehdy děsily. Byl to kluk s hlasem, co se lámal mezi vztekem a zoufalstvím. Nechci tu být a jeho hlas byl tichý, ale zároveň ostrý.

Někteří lidé se rádi prohánějí v oblacích, ale my se touláme pod zemí. Pod zemí totiž vznikají příčiny věci, ale na povrchu se objevují následky.